0: Hej, už máš řidičák?
1: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
0: Fakt?
1: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
2: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
5: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdec správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: S kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn. Fajn. Vždycky hot, vždycky

0: keep it moving, come on. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Právě teď jsme s tebou na našich sociálních sítích.
1: Jsme Fajn.

0: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
1: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
3: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hey, I'm Gracie DeBons. It's Olivia Rodrigo.
5: Welcome to the show.
2: Yo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
6: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Haló, to je mobilní servis?
8: Ano, prosím.
7: Už mám zase rozbitej mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
8: Ano. Všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
7: No tak já jedu k vám.
8: Mobilní servis CZ. Opravy hned.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít i ten správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
3: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
4: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
5: I'm Lily Bean. It's Sabrina Carpenter.
1: Music. Fine.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: Potřebujete dětské kolo?
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
3: Raskal
4: a Bíny.
3: A teď navíc se slevou 30%.
4: happysport.cz.
5: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám. Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Netrapte se počasím. V Aquapalace Praha vládne to pravé tahické léto. Čistá voda 30 stupňů a vzduch 33. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
1: Fajn.
0: Vždycky hot.

Výber zapni fajn. Fajn. Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

Já vás všechny zdravím u Fajn víkendu s Kubou. Máme neděli 8 hodin 14 minut, krásného 16.8. Já doufám, že nemáte stejně hektický ráno jako já, že jste všechno stihli. Začínáme dneska s menším spožděníčkem, ale to vůbec nevadí. Dneska se vrhneme na spoustu různých témat, od sportu až po generační trauma, takže určitě dávejte pozor, ať o nic nepřijdete. A mezi tím si pustíme nějakou pěknou písničku, třeba Heaven a Caitlin Aragon, I Run, u nás na Fajnu.

0: Regard, Ready, to nám právě teďka dohrálo na Fajnu. Máme 8 hodin, 20 minut a hádejte, která úžasná zpěvačka má dneska narozeniny. Je to tak, je to samotná Madonna, kterou si za chvilku pustíme tady u nás na Fajnu. Taková zajímavost, Madonna musela napsat dopis, aby vůbec tuhletu songu, mega známou songu, je jednu z nejznámějších song, mohla vůbec napsat. A my si ji za chvilku pustíme u nás na Fajnu, protože my máme Madonnu rádi.
1: Největší hudební hvězdy.
2: I'm Pink Panthers.
3: Hey, it's Noah Kahan.
4: Hey, it's Ella Langley.
1: Sleduj Fajn. Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
6: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
7: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
6: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
7: Chevrolet,
6: Camaro Bumblebee,
7: Ford Mustang GT,
6: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
7: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
6: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
7: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
8: Firma na zážitky.
6: CZ.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Audrey Horbert, Sue Me, to nám teďka dohrálo na fajnu, máme krásných 8 hodin, 30 minut a já se musím rovnou vrhnout na jednu strašně zajímavou věc, která se včera stala. Je to tak, včera obhájil titul Islam Makhachev proti Ayanu Garymu, já nevím, kdo z vás je stejný fanoušek tohohle sportu, jako jsem já. Každopádně tohle je historická událost, která by se měla, kterou by měl vědět úplně každýho by tohle mělo zajímat. Já jsem si připravil pár statistik ohledně Islama, abyste věděli vůbec, o kom se tady vlastně bavíme, o jakém šílenci, o jakém neuvěřitelném sportovcovi. Takže Islam Makhachev je neporažený 13 let, jeho jediná prohra v kariéře přišla hned na začátku v roce 2015, to je prostě neuvěřitelný čas, od té doby není poražený v UFCčku. Je to 11. bojovník v historii s titulu ve dvou váhových kategoriích, zároveň má titul ve welterová váze, kterou obhájil právě včera, a taky v light váze, kterou už obhájil několikrát v minulosti. Titul v lehký váze získal už v roce 2022 a od té doby ho několikrát obhájil a jeho asi nejcennější výhrou je, když knockoutoval Alexandra Volkanovského, kterýho lidi považovali za jednoho z nejlepších. Každopádně, Islame, já ti gratuluju, dokázal jsi to znova, seš blázen a jo, já se strašně moc těším. Jaký další rekordy ještě budeme, který uvidíme, a tenhle ten týpek zlomí, myslím si, že nás čeká ještě hodně zajímavá cesta.

0: BB Rexa, David Guetta, Sad Girls, to nám teďka dohrálo na fajnu 8 hodin, 42 minut, krásná neděle. A jestli máte stejně hektickou jako já, tak si možná můžete pustit tuhletu songu. Baby, don't worry, you are my only. Leone, don't worry. Even if the sky is falling down. To nám za chvilku bude hrát na fajnu. Jenom taková zajímavost, tato slečna v roce 2014 vydala nebo zazářila v kapele Unknown Passengers v soutěži Rising Star, kde zpívala píseň Stay od Rihanny. Ta získala 93% hlasů od diváků. A dneska je porotce v soutěži Deutschland něco, bohužel neumím německy, každopádně je to obdoba Superstar v Německu. A jestli si budete chtít poslechnout něco ještě o jedný mega známý zpěvačce, která se dostala do Billboard Hot 100, tak určitě poslouchejte dál, ať vám to neuteče.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
3: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee. Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou. Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: Back to the hits.

0: End of Beginning, to nám právě teďka dohrálo na fajnu 8 hodin 50 minut, krásná neděle a já se chci zeptat, jestli posloucháte slovenskou hudbu. No protože jestli ne, tak teď už určitě jo, slovenského má poprvé v historii svoje jméno na americkém žebříčku Billboard Hot 100. Je tím 20-letá zpěvačka z Bratislavy Adéla se svým hitem Ain't in LA. První slovenská interpretka, co se vůbec dostala do Billboard Hot 100, kde skladba obsadila 85. místo a na Spotify nazbíral už přes 27 milionů streamů. Já chci pogratulovat do Slovenska, tohle je úplně neuvěřitelný výkon a Adélo, myslím si, že jsi úžasná. Ty písničky jsem slyšel, je to fajn, Adéla je mega charismatická, takže já jí to přeju a posílám hodně velký zdvižený palec nahoru do Slovenska a my si třeba snad pustíme nějakou její písničku.
1: Fajn víkend s Kubou.

Harry Styles, Dance No More. Ta nám teďka dohrává na fajnu 8 hodin 57 minut, krásná neděle, a to znamená jediný. Naše první společná hodinka je u konce. Tak jdem dál. Are you ready for this?

0: One Republic.
1: Hi, this is One Republic. Prodigy.
2: What's up, guys? This is Bruno Mars.
3: Hey, I'm Gracie Abrams.
4: It's Olivia Rodrigo.
5: Please make some noise.
6: My name is Summer.
7: Welcome to the show.
8: Jo, dáváme ti na ně lístky.
9: Fajn. Vždycky hot?
8: Vždycky lístky na nejlepší koncerty. Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
10: Matrace za hubičku.
9: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: disco. Woo! All the hits.
1: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
2: A my se dáme ještě rychlý počasíčko, než se vrhneme dál. Dneska v neděli 16. srpna bude v Praze 17 až 29 stupňů. Přes den spíš zataženo, večer se protrhá na polejosno, srážky nás nečekají, ale každopádně venku je trošku dusno, takže dávejte na sebe bacha.
3: Fajn. Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Vždycky hot.

Já vás všechny zdravím na fajn víkendu s Kubou Kaliánem. Máme krásnou neděli, 8 hodin 59 minut. My se v téhle hodince podíváme třeba na to, jakýho gladiátora budete moct potkat dneska, nebo dneska brzy v pražském Karlíně. Takže určitě dávejte pozor, ať vám neuteče jméno, který tohodle toho gladiátora, tohodle člověka, kterýho budete moct potkat. A taky zpustíme nějaký fajn písničky, jako vždycky, Teddy Swims, Bad Dreams u nás, na fajnu.

Jonas Blue a Dakota, Fast Car, to nám teďka dohrává na fajnu. 9 hodin, 9 minutek, za chvilku 9 hodin, 10 minutek. Krásná neděle. No a pokud za rok jedete do Fora Karlín a zpěvák bude vypadat jako gladiátor, tak se ničeho nebojte, protože to je jenom Russell Crowe. Je to tak, Russell Crowe se objeví se svou kapelou The Gentleman Barbers 23. května 2027 a zastaví se v Praze na tomhletom turnéčku, kde vlastně sám o sobě říká, že hraje ve filmech sice 30 let, ale s kapelou vystupuje ještě díl, celých 40 let, takže Russell Crowe vlastně není herec, je to hudebník, i když myslím si, že o tomhle by spoustu lidí se mnou chtělo polemizovat. Každopádně kapelu tvoří jeho dlouhle ti spolupracovníci, se kterými hraje už desítky let a naposledy byl v Česku v roce 2023 ve Karlových Varech, kde přebíral cenu za umělecký přínos světové kinematografii, což je naprosto zasloužený, protože Gladiátor navždycky zůstane srdcovka, Gladiátor navždycky zůstane prostě epos o pořádným chlapovi, který prostě miluje svoji rodinu a tak to má být. Každopádně pokud jste jedni z těch, kteří si třeba říkají, že herci by neměli fušovat do hudby, tak určitě na ten koncert zajděte, já jeho hudbu znám a myslím si, že vám definitivně změní názor. Ale my si teďka už pustíme nějakou další písničku, Tate McRae, Just Keep Watching, u nás na fajnu.

0: Charlie XX
1: 360, to nám teďka dohrává na fajnu, 9 hodin 21 minut. A já mám otázku, hordíte doma jídlo, nebo jak poznáte, že váš strach je vlastně váš strach? To je věc, kterou si budeme řešit za chviličku, ale ještě první si pustíme tuhletu skvělou písničku, The Chemical Brothers Go. Já myslím, že ji nemusím ani vůbec představovat, tohleto znáte úplně každý z TikToku. Nebo třeba taky z netflixovského filmu Prey. Za chvilku pustíme, já už tuhle písničku fakt jí miluju, jako musím říct, že jí fakt miluju. Určitě jí neposlouchám každý den 10x. Tak to si za chvilku pustíme na fajnu.
2: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne ostu. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě.
3: Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
4: Fajn. Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
5: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Hej, už máš řidičák?
7: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
6: Fakt?
7: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
10: Datart pořádá Maxi výprodej.
11: Cože? Maxi výprodej?
10: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Dave Attams, Rain Dance. To nám teďka dohrává na fajnu 9 hodinek, 30 minut. Krásná neděle. A mě zajímá, máte nějaký strach, který jako absolutně nepoznáváte u sebe, nevíte, proč ho máte? Proč se na tohle ptám? Protože mě moje přítelkyně včera konfrontovala. Říkala, že jsem prej hroznej hordič jídla a pití. A já jsem se nad tím musel jako zamyslet. Říkám, jo, to je vlastně pravda, ale nevím proč. Doma mám prostě, nebo doma bylo všechno v pohodě, když jsem byl dítě, žádná nouze, žádný hlad. Máma ani to vlastně jako nedělala sama, protože u nás se jídlo starala máma. Říkal jsem si prostě, proč se mi to vlastně děje. A pak mě to napadlo. Jestli náhodou, tohle jako není případ takového toho generačního traumatu. Kdo by nevěděl, co je generační trauma, tak generační trauma je prostě myšlenka, že zkušenosti našich jako předků, rodičů, prarodičů můžou ovlivnit i nás dneska, bez toho, aniž bychom zažili nějaký z těch věcí, co zažili oni. Třeba když vyrůstáte v rodině, kde se o emocích nemluví, nebo máte pocit, že nikdy nesmíte udělat chybu. Věci to dokonce zkoumali i na biologický úrovni, aby to jako potvrdili nebo vyvrátili. A samozřejmě u potomků, co přežili holokaust, nebo u potomků lidí, co přežili holokaust. A prokázala se u nich jako zvýšená míra úzkostí a deprese, i když sami tu válku samozřejmě nezažili. A mě zajímá, jestli máte dojem, že máte nějaký tohleto generační trauma, nebo jestli myslíte, že je to blbost. Dejte mi vědět na naše číslo 724-634-634 a já si ty vaše odpovědi přečtu a společně přijdem na to, jestli tenhle ten mýtus je pravdivý nebo ne, nebo jak to vlastně je. A mezi tím, když mi napíšete, tak si pustíme nějaký pěkný písničky, třeba Kalin a Sofian Mešmeš Pistácie u nás na fajnu.
1: Když je toho moc, zapni fajn. Fajn.

Charlie XX, kamera, to nám teďka dohrálo na fajnu. 9 hodin, 42 minut. Krásná neděle. A já jsem se vás před chvílí ptal, jestli máte nějaký generační trauma, nebo jestli si myslíte, že je to blbost, nebo jaký to generační trauma přesně. A tady Tomáš mi napsal, já se nikdy nedokážu najít dřív, než dojím úplně všechno na talíři, i když jsem přejedený k prasknutí.

0: dětí. Táta prej vyrůstal s tím, že jídlo nesmí nechávat, protože děti v Africe hladoví. A já bych chtěl jenom říct, že to jako... Tomáš, to není generační trauma, to je prostě jenom obyčejný trauma.
1: Fajn víkend s Kubou.
2: Fajn.
3: Haló, to je mobilní servis?
2: Ano, prosím.
3: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
2: Ano. Všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
3: No tak já jedu k vám.
2: Mobilní servis CZ. Opravy hned.
4: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Atención, señoras y señores!
6: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yeso!
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!
7: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprák. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprák v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
8: This is Bruno Mars.
9: I'm Lil Creepy.
10: It's Sabrina Carpenter.
11: Music.
12: Fine.

0: Alex Bowen, Fever Dream, to nám teďka dohrává na fajnu. 9 hodin 53 minut, krásná neděle. A jestli taky milujete děcka v letadle, tak tohle si fakt užijete. Letadlo kanadské aerolinky Porter Airlines mířilo z Victorie do Toronta, když si posádka všimla, že malé dítě stojí na svém sedadle a odmítá se připoutat. Ani rodiče, ani letuška to prostě nezvládli vyřešit. Pilot se pak naštval a musel se vrátit k terminálu a vysadit rodinu i z bagáží. Jenže celý se to trošku pokazilo, když se situace vyřešila tak, že se na noc zavřela runway a letos let musel být celý kompletně zrušený. Takže všichni ostatní cestující museli přenocovat a odletět až druhý den. A mě úplně napadlo, víte, jak se lidem občas přejeme takový ty nešťastný události, jako třeba doufám, že šlápneš na Lego, nebo doufám, že si ukopneš majíček, tak tohle by mohla být taková další novinka. Doufám, že potkáš děcko v letadle.
1: Fajn víkend s Kubou.
0: Fajn. A teď už Tiffany Harris, Vertigo, u nás na Fajnu.

0: Sabrina Carpenter, House Tour, to nám teďka dohrává na fajnu 9 hodin 58 minut a to znamená jediný, my si společně vrhneme do další hodinky.
1: To nejlepší z hitparád.

0: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
1: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
0: Ne, co to je?
1: Hele, žádný terminál. Stačí jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
0: Fakt jo? A co to stojí?
1: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
2: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
3: A než zavrneme dál, dáme si rychlý počasíčko. Dneska, neděle 16. srpna, bude v Praze 17 až 29 stupňů. Přes den bude spíš zataženo, večer se to protrhá na polojasno, ale srážky nečekejte. Venku je docela dusno, tak na sebe dávejte bacha a užijte si den. Fajn.

Já vás všechny zdravím v naší třetí společné hodince tady na Fajn Rádiu. Máme krásnou neděli 10.00 a my se v téhle hodince podíváme třeba na nějaký novej obchodák, který nám tady otevřel v Praze, ale ještě předtím si dáme fajn písničky, třeba Lukas a Steve Up Till Down. U nás na Fajnu.

0: Yeah, beautiful people, to nám teďka právě dohrává na fajnu 10 hodin, 10 minut, krásná neděle a já se chci zeptat, jste stejní úchylové jako já, máte rádi, jste shopaholici? Jestli jste prostě potravinoví shopaholici, úchylové jako já, tak pro vás mám novej tip na skvělý obchodák, takže poslouchejte. Jedná se o dánský diskontní řetězec Normal, který dneska otevřel svoji první českou prodejnu v OC Flora. A zájem byl obrovský, fronta se táhla až do rána, už od rána, pardon, a nepolevala ani odpoledne. A podle ochranky muselo dovnitř dát minimálně 1000 lidí, protože všech 1000 připravených dárkových balíčků bylo do 3 hodin odpoledne pryč. Řetězec navíc vsadil na virální TikTok a Instagram trend a přesně proto přišla i spousta mladých lidí, co o Normálu slyšeli od kamarádů ze Slovenska, kde už funguje. A já bych řekl, že je to super. Já miluju prostě nový obchaďáky, mám rád, když můžu vyzkoušet nový potraviny a myslím si, že tohle bude rozhodně věc, kterou si užiju a myslím si, že pokud jste stejný shopaholici jako já, tak si ji užijete taky. A teďka už byla kej. I love it, I love it, I love it. U nás na fajnu.
1: Fajn. That means I have a purpose.

0: Tones and I, Dance Monkey, to nám právě teďka dohrává na fajnu. 10 hodin, 21 minut, krásná neděle. A my si třeba pustíme taky tuhle pecku. Miles Smith a Neil Horan, Drive Safe, to nám za chvilku bude hrát na fajnu. A pokud zrovna někam jedete, můžu říct jenom jedno. Drive Safe. Smith řekl, že mu tahle spolupráce dává mega smysl, protože každá dobrá spolupráce vychází z dobrýho přátelství. A to je, řekl bych, poselství na dnešní den. Všechny dobrý spolupráce vycházejí z dobrýho přátelství. Tak za chvíli na fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot,
2: vždycky fresh.
1: Fajn.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
7: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
8: Přesně tak. Nakupte v Mevelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mevelix. Buďte in.
9: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
10: Matrace za hubičku. CZ.
11: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
12: No jo, a zas to musím řešit já.
13: Tak příště domo.
14: domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
15: All the hits I wanna hear.

Shakira, Burna Boy, Die Die, to nám teďka dohrává na fajnu. 10 hodin, 32 minut, krásná neděle. A já se chci zeptat, nebo spíš tak konstatovat, jestli jste jedni z těch lidí jako já, který mají fakt rádi takový ty hloupý hlášky, jako třeba nejradši bych ti to poslal poštovním holubem, tak teď máme konečně radost. Aplikace CarryPitch posílá zprávy přes virtuálního poštovního holuba rychlostí 177 km za hodinu. Basically to funguje tak, že si stáhnete aplikaci, abyste nemuseli chovat živý holuby, logicky, páč to bychom to měli všechno pokaděný. Ale tato aplikace funguje tak, že vy napíšete zprávu a tenhle ten virtuální holub letí přesně na místo, kde je váš kamarád, který mu tu zprávu posíláte rychlostí 177 km za hodinu. A největší sranda z toho je, že holub má 0,2% šanci, že po cestě umře, stejně jako v realitě, protože prostě holuby jsou zvířata a nehody se stávají, bohužel. Takže pokud chcete konečně potvrdit svoji hlášku, pošlu ti to poštovním holubem. Tady máte tuhle tu skvělou možnost, myslím si, že je to mega vtipný. Ještě takový fun fact, že Praha-Londýn by trval skoro 6 hodin, než by tam ten holub doletěl, což je fakt hustý. Každopádně tuhle tu aplikaci si stahujte a myslím si, že by se hodila i pro takový ty lidi, kteří se snaží furt, který mluví o tom, že se chtějí sklidnit, chtějí zpomalit ten život, tak tady je ta optimální možnost. Jak můžete se zpomalit, kamarádi? A my si už pustíme další písničku, Imagine Dragons, Believer, u nás na fajnu.

0: 10 hodin, 40 minut. Krásná neděle. A my si pustíme další takovýhle skvělý písničky. Harry Styles a American Girls. Takový fun fact, nebo nevím, jestli je to fun fact, ale moje kolegyně si myslí, že Harry Styles je gay. Harry Styles není gay, nikdy neřekl, že je gay. Nikdo nikdy neřekl, že je gay. A tato songa to jenom potvrzuje, v ní zpívá, že má chuť založit rodinu, protože všichni jeho kamarádi se okolo něj žení s American Girls. Samozřejmě o tom musel napsat písničku, protože jak jinak. Tak tohle si pustíme za chvilku na fajnu.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Nebe, celnice, tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla

0: Káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorila.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorila.cz.
2: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: It's allowed, tied up.
1: Krásná neděle, 10 hodin, 54 minutek a já mám radost, protože pařmeni a fanoušci Harryho Pottera u nás můžou být fakt radostí bez sebe. Ale nejenom, že u nás je teďka exibice Harryho Pottera, kde můžete vidět všechny různý rekvizity a ostatní kraviny spojený s natáčením Harryho Pottera, ale nejenom to, i muzikál a tak dále a tak dále. Ale teďka ještě navíc ohlásili pokračování hry Hogwarts Legacy. Víme to díky dopisu adresovaný akcionářům z 6. srpna, kde oficiálně, i když trochu mimochodem, potvrdila, že pokračování hry je opravdu v přípravě. A jen tak pro srovnání, jak moc na tom firmě záleží. První díl se prodal přes 40 milionů kopií, a to v prvních 2 týdnech, a dokonce porazil i Call of Duty v tomhletom časovém úseku. Datum a vydání samozřejmě nevíme, ani jméno studio to zatím neřeklo, nezdělili to, ale osobně si myslím, že by to mohlo navazovat tak nějak na chystaný seriál Harryho Pottera na HBO. Pokud o tom nevíte, tak si o tom taky ještě někdy pokecáme, ale tohle je dlouhodobá záležitost. No, nezbývá nám, než se těšit. Já se mega těším, Hogwarts Legacy jsem hrál, i když jsem to nedohrál, musím se přiznat. Nicméně jsem velký fanoušek Harryho Pottera a já si myslím, že to bude pecka, prostě tenhle ten svět umí chytnout za srdíčko. Jako tahle ta písnička Catchy Animal, tak jedeme dál.

0: Ed Sheeran Animal, to nám teďka dohrává na Fajnu. 10 hodin, 58 minut. Venku trošku zamračeno, ale o tom si povíme za chvíli. A my se společně vrhneme do čtvrtý hodinky. Tak poslouchejte dál.
1: Fajn rádio. Leto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Potřebujete dětské kolo?
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
2: Raskal
3: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou 30%.
3: Happysport.cz.
4: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: A dáme si ještě rychlý počasíčko, děcka, než budeme pokračovat. Dneska bude v Praze 17 až 29 stupňů, přes den spíš zataženo, večer se protrhá na pole jasno, srážky nás nečekají, ale stejně venku je dusno, dávejte na sebe bacha.
2: Fajn. Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Fajn. Vždycky hot. Vždycky.

Čau, čau, čau, já vás zdravím ve čtvrtý a poslední společný hodince tady na Fajn Rádiu víkendu s Kubou Kaliánem. Máme 11:00 a my se v téhle hodince podíváme na nějaký fun fact z Wikipedie, bude vás to bavit určitě. Má to něco společného s Batmanem, to je jediné, co vám poradím. A taky si pustíme nějakou fajn písničku, třeba Damiano David, Born with a Broken Heart, jako já. Tak jdeme na to, posloucháte Fajn. Fajn.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Glass Animals a I Am Dire Heat Waves, to nám teďka dohrálo na fajnu, máme 11 hodin, 11 minutek a pokud máte rádi Riddlera, nebo určitě jste všichni viděli nový film Batmana, ve kterém byla postava Riddlera a pokud ji máte rádi, tak mám o ní takový zajímavý fun fact. Jeho nejznámější přezdívka Riddlera z filmu Batman totiž nevzešla z komiksu, ale z internetového takového napůl omylu a takového napůl žertu. V roce 2013 si totiž jeden editor Wikipedie z legrace přidal k postavě Riddlera vlastní jméno Patrick Parker jako jednu z jeho přezdívek a myslel si, že to hned někdo smaže, ale nesmazal. Zůstalo to tam skoro celých 10 let a tvůrci filmu Batman s Paulem Danem si to jméno vzali jako easter egg přímo do scénáře. A uvidíte ho na jednom z falešných řidičáků, co Riddler používá. Takže příště, až budete vidět nějakou zajímavost o filmu, možná stojí za to se zeptat, jestli náhodou nevznikla stejnou cestou, nějakým žertíkem nebo omylem, co nikdo nesmazal včas. Každopádně, až budete koukat na Batmana, aspoň budete mít o fun fact pro svého společníka navíc. A my si teďka pustíme další písničku. Ray, Where is my husband? U nás na fajnu.
1: Fajn víkend s Kubou.
2: Fajn.

0: Axwell, I'm Grosso, More Than You Know, to nám teďka dohrává na fajnu. Máme krásnou neděli, 11 hodin, 22 minut. A my se za chvilku pustíme třeba taky tohle. Yes, není to nikdo jiný než Somber Homewrecker. Somber se jmenuje vlastním jménem Shane Boos Falkou. Takový fun fact, on studoval klasickou hudbu a tu se ale v 17 letech rozhodl opustit, aby honil svoji kariéru. A já jsem moc rád. Tady tahle písnička byla virální na TikToku a teprve potom ji vydal. Tak tohle uslyšíte za chvilku na fajnu.
1: Zapomeň na playlist.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
2: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
3: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
2: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
3: Chevrolet,
2: Camaro Bumblebee,
3: Ford Mustang GT,
2: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
3: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
2: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
3: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
4: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
6: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

Miley Cyrus, End of the World. To nám teďka dohrává na fajnu. Já tu holku prostě miluju. 11:35. My jsme se dneska hodně bavili o tom Harry Potterovi, tak bychom to klidně mohli pokračovat. Víme, jak je to s Harry Potterem, všichni to máme rádi, ale myslím si, že si teďka ukážeme trošku jinou stránku, kterou jste asi neviděli. Jessie Cave, herečka, kterou znáte jako Levandula Brownová z Harry Pottera, to je taková ta, která miluje, která se zamilovala do Rona, myslím v 5. nebo 6. díle, si loni v březnu založila OnlyFans, ale ne s explicitním obsahem, ale místo toho natáčí videa zaměřený na vlasy, jak si je češe, zvuky, takový to ASMR, protože zřejmě měla jako nízký plat v Harry Potterovi, tak se rozhodla jít touhletou cestou v OnlyFansku a tam si vydělala za jediný den až 15 000 liber. Což je v přepočtu nějakých 424 tisíc korun. Já ani nechci tak moc mluvit o tom, že dělá OnlyFansko, jako spíš ten šílený fakt, že některý herci prostě z tak známého filmu můžou jít a dělat OnlyFansko a vydělat si mnohem víc peněz. Je to prostě odraz toho, v jaký společnosti žijem, a myslím si, že pánové, jestli si platíte OnlyFansko u Jessie Cave, tak se nad sebou zamyslete. A my si mezi tím dáme další písničku, Pharrell Williams, Happy, u nás na Fajnu.

0: Pharrell Williams a jo, Happy, to nám teďka dohrálo na fajnu a je to fajn písnička? Víte, co je taky fajn písnička? Sky Newman, F-U-N-U-F. To nám za chvilku bude hrát na fajnu. Tahle ta písnička fakt s takovým blues-jazzovým vibem je něco, co mě vždycky chytne. Tuhletu zpěvačku podporuje samotný Elton John a já si myslím, že rozhodně dobrá volba Eltona. Tak za chvíli.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Haló? To je mobilní servis?
3: Ano, prosím.
2: Už mám zase rozbitej mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
3: Ano. Všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
2: No tak, já jedu k vám.
3: Mobilní servis.cz. Opravy hned.
4: All the hits I wanna hear.

0: Když je toho moc, zapni Fajn. Fajn.
1: Dámy a pánové, 11 hodin, 50 minutek za minutku, 50 minutek, máme krásnou neděli a to znamená jediný, náš společný čas se pro dnešek naplnil. Já vám přeju krásný zbytek týdne, ať vám to utíká, ať se máte dobře a my se zase uslyšíme příště. A teďka už Míša.

0: Ξυπνάει η Θεσσαλονίκη. Με Βασίλη και τον Μιχάλη. Ξυπνάει η Θεσσαλονίκη. Ξυπνάει η Θεσσαλονίκη. Με Βασίλη και τον Μιχάλη. Ξυπνάει η Θεσσαλονίκη. Ξυπνάει η Θεσσαλονίκη. Ξυπνάει η Θεσσαλονίκη. Ξυπνάει η Θεσσαλονίκη. Na kupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz.
2: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
3: Matracezahubičku.cz.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.
1: Pojďme společně ještě na počasí a taky vysvětlit menší nedorozumění, které se před hoďkou stalo. V Praze nám prší a dokonce i na dalších částech republiky. Celkově máme 24 stupňů Celsia, no a pršet bude ještě i odpoledne. Dávejte na sebe pozor, ideálně mít nějaký deštník, ale pozor, dokonce i ty teploty se budou zvedat, takže možná to SPF-ko bude potřeba, i když ten dešť bude.
2: Fajn. Netrapte se počasím. V Aquapalace Praha vládne to pravé tahické léto. Čistá voda 30 stupňů a vzduch 33. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: Fajn. Vždycky hot.

0: Ein Weekend Smeeshow. Čau lidi, já vás vítám u víkendu Smeeshow. Tady ten víkend je malinko jiný. Slyšíme se odpoledne, ale to neznamená, že bude víkend Smeeshow horší. Naopak, mám pro vás další hot a fresh skvělý témata, který si probereme. Stejně tak bude naše klasická rubrika Co je dneska vůbec za den? A to už za chvilku na Fajnu.
1: Fajn víkend.
0: Teď už lůd Metafix, Big City Life.

Neskutečná Lola Yankee, ADHD, hymna Messi. Ve 12 hodin a 9 minut na Fajnu. A konečně přichází chvíle, kdy si řekneme, co je dneska vůbec za den. Například je Národní den rumu, což je vlastně super, že tenhle den patří víkendu. No ale na rovinu, bylo by nejlepší, kdyby Národní den rumu byl spíš v sobotu, protože byste si třeba večer dali s kámošem a panáčka, že jo, a v neděli byste se pořádně vyspali, ale nevadí. I tak si myslím, že když dneska si, řekněme, dáte, tak třeba, hele, jeden, jo? Jeden stačí a pak to bude v pohodě, i když samozřejmě k ničemu vás nenavádím, jo? Je to prostě pouze moje doporučení. No nebo taky narozeniny slaví Madonna, neuvěřitelný 68. Takže vše nejholka. A taky další, řekněme, narozeniny slaví jeden song. Respektive jeden ze dvou. No ale my si to musíme malinko rozdělit a jako první oslavíme tyhle super narozky songu Die With A Smile. Přesně tak, Bruno Mars, Lady Gaga, Die With A Smile, song, který si dáme právě teď společně na Fajnu. Pojďte do toho s náma, tenhle Wenger opravdu stojí za to.

0: Begin, song, se kterým budeme pokračovat na Fajnu ve slavení narozenin. Protože my si teďkon dáme jeden song.
1: Co je hot v hitparádách?
0: Nebo doufám, že se ho dáme, protože mi to z ničeho nic přeskočilo, ale to nevadí, hele, víte co? Chyby hold dělají člověka, jednoduše Macklemore a jeho Can't Hold Us slaví dneska neskutečný 15. narozky a nebojte, za chvilku si tenhle banger dáme úplně celý na Fajnu.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yes, sir!
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Potřebujete dětské kolo?
5: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
4: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
5: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
4: Rascal
5: a Bíny.
4: A teď navíc se slevou 30%.
5: happysport.cz.

Robin Schulz, Cyril Sam Martin, jejich World Gonna Wild. Neskutečný song, který nám zpříjemňuje odpoledne na Fajnu. A já možná zpříjemním odpoledne mnohem víc i vám, protože vám řeknu, že jeden z vašich nejoblíbenějších influencerů je zase Top One. Kovy si drží svoji první příčku, i když podle mého názoru už není takový wow jako dřív. Já si pamatuju, když jsem byla mladší, tak všichni znali Kovyho. Dokonce i moji rodiče byli, že ten Kovy, jo, dobrý, i byl ve Stardance, wow, přesně tak. No ale v dnešní době, po těch pár letech, už mi nepřijde, že Kovy by byl takový wow. Jo, je super, jeho videa, ať už na Instagramu nebo kdekoliv jinde na YouTubeku, jsou super, ale nepřijde mi jako taková senzace. Řekla bych, že taková Dominika Aládžia, která právě v průzkumu je taky, ale o mnohem víc příček dál, tak je známější. Nebo třeba Anička Šulcová, která taky dřív byla, bože můj, to je Anička Šulcová, pak zase trošičku, nechci říct spadla, jo, ona pořád je strašně oblíbená, ale neměla takovej hype, tak zase v poslední době, v posledním třeba roce, o ní slyším mnohem víc, než jsem o ní třeba slyšela dřív. No a třeba takovej ment, ten je prostě furt nejlepší gamer v republice. Ten si drží svoji příčku number one. Asi si ho zaslouží. Bohužel já nejsem gamer, takže tohleto nedokážu posoudit, ale očividně ano. Stejně jako náš playlist je vždycky number one, úplně vždy a všude. Třeba Jonas Brothers teďkon vás totálně ozáří a zlepší vám odpoledne právě teď na Fajnu.

0: December 10 Infinity. Ve 12.40 na Fajn víkendu s Míšou. A není to jediný song, který máme v našem neskutečném playlistu. Taky za chvilku Zara Larsson, její Midnight Sun. Zara Larsson před několika lety vydala svůj Lush Life a všichni jsme o ní věděli. Jo, to je Zara Lush Life, o můj bože, neskutečný song. No ale potom ruku na srdce malinko spadla, už moc nikdo nic nevěděl, nebo jsme si řekli, jo, Lush Life, známe, jediný song, který je takto známe, jinak i. No ale potom z ničeho nic, například i Midnight Sun extrémně vyletěl, no a máme tady novou, znovu zrozenou Zaru Larsson, na kterou si všichni strašně rádi určitě zajdeme, budeme jí fandit a tak dále a tak dále. No a celý song si můžete společně se mnou a taky s celým Fajnem užít už za chvilku na Fajnu.
1: Fajn víkend s Míšou.
2: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
3: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
2: Ne, co to je?
3: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
2: Fakt jo? A co to stojí?
3: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
4: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
5: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.

0: Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Sam Todd, Earrings, neskutečný song, který nám dojíždí ve 12.51 při Fine Weekendu s Míšou. A my si společně probereme jedno obrovský téma, o kterém já toho zas tak moc nevím, ale zjistila jsem, že strašně moc lidí ho miluje. A to jsou Comic-Cony, protože u nás v Česku v roce 2027 budou dokonce dva. Jeden se jmenuje Comic-Con Czech Republic a druhý se jmenuje Comic-Con Prague. Když tak mě opravte, jak jsem říkala, o Comic-Conu zas tak moc nevím, ale zároveň kolem mě se objevuje mnohem víc lidí, který právě milujou komiksy a celkově cosplaye, no přijde mi to neuvěřitelný. No, Comic-Con Prague, který už funguje trošičku díl, tak u nás bude od 16. do 18. dubna v roce 2027 a druhý právě úplně nový, který vznikne příští rok, tak Comic-Con Czech Republic bude od 15. do 16. května. A právě tenhle ten nový přivede například Giancarlo Esposita, který právě hrál ve Star Wars a původně měl být na původním Comic-Conu, ale přebral si ho ten nový, no je tam menší drama, jednoduše uvidí se, který bude úspěšnější, znáte to, budeme to společně pozorovat a uvidíme, jak to dopadne. No ale pro všechny, kteří baví komiksy a milují cosplaye a všechny takovéhle věci okolo, tak vám to přeju, určitě si to hrozně užijte, věřím, že to bude strašně fajn, stejně jako jsou fajn naše super songy, třeba teďko Josh Baker, My Place u nás na Fajnu.

0: Rose, Bruno Mars, jejich Apathé song, se kterým uzavíráme naši první společnou hočku dnešního Fajn víkendu s Míšou. A nebojte, ještě nám tři zbývají, co znamená, že plno hot fresh témat máme ještě před sebou.
1: Dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
2: Vyslev se na to, Franto!
3: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
4: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Právě teď máme neuvěřitelných 23 stupňů Celsia, slabý déšť a v dešti budeme ještě odpoledne pokračovat, ale i tak se malinko ty teploty zvednou a doporučuji si radši vzít nejenom deštník, ale třeba i nějaký klobouk, dát na sebe SPF-ko pro všechny případy.
1: Fajn. Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Fajn.
3: Vždycky hot.
2: Vždycky fajn.

0: pokračujeme při Fine Weekendu s Míšou a já doufám, že jste ready mi odpovídat, psát vaše skvělý názory, protože v téhle hoďce mě budou opravdu hodně zajímat. To znamená, napište si do svých telefonů telefonní číslo Fine 724-634-634, protože už za chvilku ho budete 100% potřebovat.
1: Fine Weekend.
0: Do té doby Shabuzy, Miles Smith, jejich Blink Twice na Fajnu.

neskutečný song Praha Vídeň, se kterým jsme si na Fajnu společně zacestovali. A teď si společně pořádně zadiskutujeme. Věříte svojí intuici nebo nevěříte svojí intuici? 724-634-634, napište a za chvilku si tohle téma rozebereme malinko víc. Protože prej, intuice není žádnej šestej smysl. Jednoduše ne vždycky může být vaše intuice správná. A to kvůli tomu, že intuice se skládá ze zkušeností, co jste v životě zažili. A ano, můžete se jednou za čas trefit, ale ne vždycky je vaše intuice svatá pravda a můžete se taky mýlit. A na to je strašně důležitý myslet. No ale jaký zkušenosti máte vy? 724-634-634 a za chvilku si společně popovídáme malinko víc. V té době třeba Viktor Kalk, Day 256, jak vypadá den na Fajnu.

0: Vybírání víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Německý DJ Purple Disco Machine, neskutečný song Fireworks. Ve 13 hodin a 17 minut na Fajnu a my společně si konečně dáme vaše odpovědi, protože já jsem se vás ptala, jaký máte názor na intuici, jestli ano nebo ne, jestli je podle vás pravdivá nebo není, protože dle mého názoru na intuici něco je. Ano, ale není to všechno. Ale například Veru napsala, ahoj do rádia, manžel většinou svoji intuici odhadne. Intuitivně věděl, že i když mu jeho šéf říkal, že si jeho práce váží, že lže a v pátek po práci si odnesl výpověď. Hustý, takže podle Veru je intuice očividně minimálně jejího manžela správná a já bych řekla, že to tak pade na pade. Ano, na intuici asi něco je, protože vychází ze zkušeností, ale stojím si za tím, že intuice není všechno. Taková menší rada od Míši při neděli a vy buďte rady na náš playlist, protože za chvilku už Alex Warren, jeho Passenger na Fajnu.
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapříčky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
4: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun. A Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
6: Léto patří adrenalinu. Nakopněte prázdniny a vemte děcka na pořádnou zábavu. Motokáry v Praga Aréně. To je perfektní prázdninový program. Udělejte dětem zážitek, na který nezapomenou. A přijďte si s nima zajezdit. Motokáry Praga Aréna. Takhle mají vypadat prázdniny. Pragaarena.cz.
1: Fajn, vždycky hot,

neskutečně oblíbená a taky vámi žádaná Billie Eilish, její Lunch. A my společně na Fajnu v obědovém tématu budeme pokračovat, protože já jsem zjišťovala, jaký jídla u Čechů jsou na oběd nejvíc top. A řekla bych až logicky, vyhrál smažený řízek s bramborovým salátem. Dle mého názoru vánoční jídlo, ano, mohli byste se mnou hádat, že na Vánoce patří kapr, prostě ryba, no ale prej nejvíce jeden jídlo na Vánoce je opravdu smažený řízek s bramborovým salátem. No ale taky do top nejlepších obědů u Čechů patří svíčková s knedlíkem, guláš s knedlíkem a obecně kdekoliv je knedlík, tak toto jídlo u nás vždycky vede. No ale taky špagety a obecně jakýkoliv těstoviny s omáčkou, jedno z nejklasičtějších českých jídel, českých obědů, nebo taky kuře s bramborem nebo s rýží. Jednoduše my Češi jsme strašně předvídatelní, protože ano, tyto jídla jsem vlastně i já čekala. A teď mě zajímá, jaký oběd jste měli, nebo dokonce možná i budete mít vy. 724-634-634, napište mi a za chvilku si o tomto tématu popovídáme malinko víc. Do té doby třeba Huntrix, K-pop Demons Hunter, jejich Golden, právě teď na Fajnu.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Mega neskutečný song Fabulous u nás ve 13.38 při fajn víkendu s Míšou a my se podíváme, co jste měli k obědu, protože jsem vám řekla, jaký jsou nejoblíbenější český obědy a taky jsem se ptala, co jste měli nebo budete mít k obědu vy. A napsala například Janička, ahoj, hezkou neděli, měli jsme smažený řízek s bramborem a já smažený sýr z brambor.

0: A jestli vás smažený stýr stejně jako mě dělá šťastný, tak si ho samozřejmě jednou za čas dejte. Stojí to za to. Stejně jako stojí za to naše songy. Třeba za chvilku Bella Kay, neskutečný song I Love It, I Love It, I Love It u nás na Fajnu.
1: Fajn víkend s Míšou.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
3: Haló, to je mobilní servis?
4: Ano, prosím.
3: Už mám zase rozbitý mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
4: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
3: No tak já jedu k vám.
4: Mobilní servis CZ. Opravy hned.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
6: To je mazec.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Ten prst je neskutečnej banger self-average u nás na Fajnu. A jak se přenést přes vašeho ex? Obrovská otázka, kterou musíme společně vyřešit. Protože prej, když se s ex přestanete vídat, tak ano, je to sice fajn, protože vlastně přetrhnete ten provaz a konečně se můžete chtít vyléčit. No ale zároveň, co když pořád svého ex nebo svojí ex, záleží na to, koho máte, jestli ženu nebo muže, přestanete sledovat na sociálních sítích. A to je to nejdůležitější, protože pořád sledujete, vidíte jeho nebo její storíčka, fotky, jak si užívá život, nebo například vy se rozejdete a vaše ex, například když je to žena, dá na storíčko květinu. Ono a teďkon vám běží v hlavě, co když už si našla někoho jiného, vždyť jsme se rozešli teprve před chvílí. No a přesně to je to špatné. To znamená, ideální je i dát unfollow, i když třeba chcete spolu furt bavit, chcete normálně existovat vedle sebe jako lidi, no ale prostě chvilku dát si pauzu je to nejlepší, co můžete udělat. Tady to říkají vědci, já s vědcema upřímně extrémně souhlasím, protože opravdu je fajn si tu hlavu malinko vyčistit a upřímně neskákat hned do dalšího vztahu. Ne, vždycky to může dopadnout úplně nejlíp. Ale co vždycky dopadne dobře, tak jsou naše songy, například Kurt D, Everything's Alright, právě teď u nás na Fajnu.

0: nám obohacuje náš letní playlist na Fajnu Justin Bieber, Nicki Minaj, jejich Beauty and Beat. A já doufám, že si užíváte Fajn Weekend s Míšou, který pomalu, ale jistě pokračuje. A my společně jsme přesně v půlce.
1: Fajn Weekend s Míšou.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: Právě teď máme krásně slunečno a jasno, ale pozor, na některých částech republiky dokonce ještě malinko prší a celkově by do večera ještě trošku sprchnout mělo a dnešní denní maxima jsou okolo 28, naopak nejmíň v noci bude 18 a doporučuju si namazat to SPF-ko, vzít si sebou lahev vody, protože i když někde prší, potom se může vyjasnit a budete překvapení.
2: Fajn. Netrapte

0: Krásný odpoledne, čau lidi, fajn víkend s Míšou pokračuje, jak už jsem říkala, pro změnu odpoledne. A teďkon konečně v téhle hočce si dáme výběr songů. Dva songy a vy mezi nima vyberete, který je lepší a který dáme do playlistu. No ale to bude v průběhu téhle hočky a jestli chcete, no, budete si muset počkat.
1: Fajn víkend.
0: Do té doby třeba Hayley Williams, Airplanes u nás na Fajnu.

Neskutečná Gracie Abrams, její Dead So True, song, který nám zlepšuje odpoledne na fajnu. A jsou lidi, kteří jsou schopní se vzít na romantický louce, všude květiny, nebo jsou lidi, kteří se třeba berou v kostele. No a nebo je pár, který si dal extrémně romantickou svatbu v McDonaldu. Přesně tak, kde jinde byste se měli vzít, než mezi smaženýma věcma, ať už hranolkama, nebo třeba nuggetkama, nebo třeba nějakým milkshakem. Ano, jsou různý místa na svatbu, ale přiznám se, že McDonald je opravdu velice originální místo, ale zase, když se tam třeba potkali, tak se rozhodli si tam vzít, no, každý to má jinak a právě oni to měli přesně takhle. Poprvé se potkali v McDonaldu a tak si řekli, jo, vezmeme se v tom McDonaldu, kde jsme se potkali. Já bych ještě pochopila, kdyby třeba žádost o ruku proběhla právě v tom Mekáči, protože se tam potkali. No, ale přímo ta svatba, je pravda, že už to je malinko zvláštní. Na druhou stranu, alespoň mají vyřešený jídlo, jako na ten, že jo, po tom obřadu. Protože si jednoduše všichni dají mekáč. To je vlastně docela fajn. Nakonec to vlastně platí otec nevěsty, takže to mají taky vyřešený. No, takže vlastně super místo na dávání, ne, dámy? McDonald. Podle někoho očividně ano, ale vždycky nejlepší jsou naše songy, ne teda na jídlo ani na vdávání, ale na super poslech a třeba pro čištění hlavy se vždycky hodí třeba Rugale, Pretty on Paper, právě teď na fajnu.

0: Bernard Kennedy, Power Over Me. Ve 14.22 při Fine Weekendu s Míšou a pojďme konečně společně hlasovat. Telefonní číslo 724-634-634. Napište si do svých mobilních zařízení a hlavně pořádně poslouchejte, protože mám dva songy, mezi kterýma budeme hlasovat. Je za mnou a přede mnou celý víkend. Jako první Benny Cristo, Sweet Chili. Skvělý letní song, který by nám mohl rozzářit odpoledne. Ale není jedinej. Mohla by se o lepší odpoledne zařídit i Eva Farná. Jeden z jejich nejstarších hitu Měl jsi mě vůbec rád. A teď už je to pouze na vás. 724-634-634. Napište a za chvilku si vyhodnotíme správného vítěze.
1: To nejlepší z hitparád.

0: fajn. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
1: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
5: Ne. Pojede se autem.
4: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
5: Chevrolet,
4: Camaro Bumblebee,
5: Ford Mustang GT,
4: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
5: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
4: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
5: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
6: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

of Beginning. Ve 14.32 na Fajnu. A pojďme společně rozhodnout, který song je lepší. Pustila jsem vám sem Evu Farnou nebo taky Bennyho Krista a vy jste vybrali, který je víc top a jaký song si pustíme. No, vítěz je... Je to Benny Kristo, jeho Sweet Chili. Skvělý letní song, který nám vylepší odpoledne na Fajnu právě teď.

0: Neskutečná a bývalá hvězda naší Next Generation Pam Rabbit, její soustředce ve 14.42 na Fajnu. A my máme samozřejmě playlist absolutně nabitej. A proto si za chvilku dáme jeden z nejnovějších songů od Olivie Rodrigo, její Drop Dead. Olivia nedávno vydala nový album a zrovna tenhle song je právě takový skalní z nového alba. A protože my na Fajnu máme nejradši to nejnovější, a z tohohle důvodu si dáme tenhle banger už za chvilku úplně celý u nás na Fajnu.
1: Fajn víkend s Míšou.
2: Fajn. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
3: Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
4: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
3: Ne, co to je?
4: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
3: Fakt jo? A co to stojí?
4: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
5: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
6: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
7: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mévelix. Buďte in.
8: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, páté patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma.
9: Levels.

skutečný song pro lepší odpoledne na Fajnu a já doufám, že jste extrémně ready na další téma, protože někoho by mohlo vyděsit, že i tohle se může v letadle stát. Kvůli jednomu mladšímu chlapci se muselo zastavit celý letadlo a nakonec neodletělo. Nestalo se to sice u nás, stalo se to, mám pocit, že někde v Americe, ano, bylo to letadlo mezi Kanadou a Amerikou. No, jednoduchá situace, dítě se nechtělo připoutat, pořád brečelo, vztekalo se, rodiče ho nepřemluvili, ani letišní nebo letišní personál ho taky nepřemluvil a bohužel kvůli tomu nakonec nevzlítlo celý letadlo. Já musím být úplně upřímná a řeknu vám jednu věc. Ve chvíli, když letím, tak kontroluju, jestli jsou na palubě taky děti, protože několikrát už se stalo, že dítě v letadle brečelo a já chápu, že rodiče za to nemůžou, ale i pro mě a věřím, že pro většinu dalších lidí to není ta nejpříjemnější situace. A upřímně ve chvíli, kdyby kvůli mladšímu dítěti, který se nechce připoutat, moje letadlo nakonec nevzlítlo, byla bych upřímně taky plně naštvaná. Já nechci z toho obvinovat ty rodiče, protože oni za to vlastně na jednu stranu nemůžou, na druhou stranu, jestli máte mladší dítě, rozmyslela bych si, jak moc ho tahat do letadla, aby se taky takováhle situace náhodou nestala i vám. No ale co se vám vždycky stane, ve chvíli, když posloucháte naše songy, tak se máte vždycky nejlíp. Za chvilku Taylor Swift, Shake It Off, nebo teďkon Sára Nov, hvězda naší Next Generation.

0: Neskutečná Taylor Swift, její Shake It Off. Song, který nám uzavírá naší předposlední hoďku s Míšou na Fajnu. Ve 14 hodin a 59 minut a v té poslední naší dnešní hoďce nebude chybět ani ženská logika.
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen.

0: 38,90. Avanti lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
1: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
2: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Kupuj teď na kavagorila.cz.
1: Dobrá hudba, divnej internet. Jsme u obojího.
2: Pojďme společně se pořádně vrhnout na počasí, protože dneska se nám to extrémně mění. Konečně máme jasno a slunečno, ale i tak na některých místech republiky pořád a stále prší. Dokonce i v Praze by měla přijít během noci ještě lehká přehánka a dnešní denní maxima by měla být okolo 27 stupňů. Buďte k sobě milí, dejte si i radši to SPF-ko, vemte si deštník, vemte si vodu, klobouk, úplně všechno, protože počasí je dneska extrémně nepředvídatelný.
3: Fajn. Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Fajn.
5: Vždycky hot.
6: Vždycky fajn.

0: lidi, krásný odpoledne, startujeme dneska společně naší poslední hoďku. Pane bože, to strašně uteklo, je to až neuvěřitelný a já doufám, že jste plně ready na ženskou logiku. A menší upozornění pro vás, není záměr někoho urážet, bejt na někoho zlý, ne, je to pouze a jenom pro pobavení. Moje oblíbená věta, be nice to each other, jednoduše buďte k sobě, ke mně, k vám, ke všem úplně milí, stejně jako jsem k vám já. Opravdu ženská logika čistě pro pobavení, už za chvilku na fajnu.
1: Fajn víkend.
0: Ale už teď Miles Smith, nice to meet you.

0: Výjimečný song Clarity, za kterým rozjíždíme naše odpoledne na fajnu. A konečně přichází čas ženský logiky. My ženy máme během spánku často vyšší aktivitu mozku. A znáte to přísloví. Když žena něco neví, tak si to automaticky vyfantazíruje.
1: Fajn víkend s Míšou. Fajn.

0: 15:20 na Fajnu. A my si dáme společně očko do našeho playlistu. Už za chvilku Loy, Red Eyes. Song, který nám ještě mnohem víc odpoledne zlepší, rozzáří a tak dále a tak dále. A nebo bude poslední fakt dne. A bude se týkat známého déjà vu. A celkově si povíme, jak to vypadá, když mozek zažívá tenhle neskutečný jev. Ale to je za chvilku na Fajnu.
1: Za

všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18.

0: Dávej bušik.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Franto, kde jsou ty maliny?
4: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
3: Taky zavakuovaný.
5: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až 5x déle. Domo-elektro.cz.
6: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.

With the MC Bees and Honey at the party. Neskutečný song v 15.31 při Fine Weekendu s Míšou. A já věřím, že každému se někdy v životě stalo déjà vu. Nebo minimálně jste ho prostě zažili. A prej je to normální a zažije ho asi až plus minus 90% lidí, alespoň jednou v životě. No a co to vlastně to déjà vu je? Protože většina z nás to podle mě opravdu neví. Prý je to moment, kdy se mozek sám přistihne při svý vlastní chybě. Jedna část mozku vyšle pocit, že situaci známe a extrémně prostě už jsme ji prožili, my víme, o co jde. No a naopak ta druhá okamžitě řekne, že ne, že ji neznáme, že jsme to nezažili. Jednoduše se dvě naše části mozku střetnou a vlastně nevíme, co přesně je dobře a co ne. Já osobně zažívám déjà vu po snech. Jednoduše něco se mi zdá, pak tu situaci vlastně prožiju a řeknu si, Ježíš Maria, když já už jsem tohleto někdy zažila. No a vlastně nezažila. Mně se o něčem podobném zdálo, ale vlastně není jistý, jestli se mi zdálo přesně o téhleté situaci, nebo si to jenom můj mozek vyfantazíroval. No tak podle všeho si to opravdu jenom a pouze vyfantazíroval. Stává se, no ale třeba se vám déjà vu může stát i u našich songů, ale samozřejmě vždycky jenom to nejlepší. Třeba u Eda Sheerana a jeho neskutečným songu, který se jmenuje Azizam právě teď na Fajnu.

0: Úspěšná slovenská umělkyně Adéla a její hit, který boří hudební žebříčky. A my si za chvilku na Fajnu dáme hvězdu, která zbořila Eden. Přesně tak, bude tady Eva Farná, její Perpetuum mobile. Banger, který udělal extrémní wow. A co my víme, třeba jednou zase bude někde v Edenu a my si budeme moct Evu znovu užít. No ale jestli se to stane, na to si budeme muset počkat.
1: Fajn víkend s Míšou. Fajn. Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yeso!
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
1: Hey, let's go. Yeah. Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: už ne.
1: Neskutečná Eva Farná, její Perpetuum mobile song, se kterým uzavíráme fajn víkend s Míšou. Ano, je konec. 4 hodinky, nebo vlastně 8 hodinek za náma, protože i včera jsme se slyšeli, nebo počkejte, já to ještě změním své tvrzení, 12 hodin za náma, protože v pátek 4 hodinky, v sobotu 4 hodinky a dokonce i v neděli 4 hodinky. Bylo to neuvěřitelný, 3 dny, 12 hodin, no slyšíme se zase příští víkend. Zmenší teda změnou, nebudeme odpoledne, budeme tady společně ráno od 7 do 11 v sobotu i v neděli. To znamená, čau. Mňauky, slyšíme se příští víkend.

0: Vinice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
1: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.

0: Nová hudba, kterou ještě neznají všichni.
1: Témata, který chceš vidět.
0: A momenty z rádia, který by nám bez kamery nikdo nevěřil.
1: To nejlepší z Fajnu na Instagramu, TikToku a YouTube. Fajn.

0: Kellnera. To nejlepší z Fajnu na sousos. Fajn.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,4 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
4: Nové motokáry v Praga Aréně. Přijď si užít opravdovej adrenalin na nových nadupaných strojích, které nikde jinde v Česku nenajdeš. Jestli si nechceš jenom zajezdit, ale pořádně si zazávodit, nový motokáry v Praga Aréně tě vystřelej. Nejširší dráha, skvělá kuchyně, fantastický stroje. PragaArena.cz.
5: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: a ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe. Turn it up, turn it up.

0: servis?
1: Ano, prosím.
0: Už mám zase rozbitej mobil. Nemůžu volat, nemůžu platit, nemůžu prostě nic. Potřebuju to opravit, co nejrychleji. Umíte to?
1: Ano, všechny opravy děláme na počkání i bez objednání. A hlavně s doživotní zárukou. Mobilní servis najdete v Opletalově a Dukelských Hrdinů nebo online na mobilniservis.cz.
0: No tak já jedu k vám.
1: Mobilní servis CZ. Opravy hned.
2: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
3: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Potřebujete dětské kolo?
7: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
6: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
7: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
6: Raskal
7: a Bíny.
6: A teď navíc se slevou 30%.
5: Happysport.cz.
8: My name is Somber.
9: What up, it's Kehlani.
10: Hey, it's Taylor Swift.
11: Back to the hits.
9: Right, babe.
5: Fine.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
1: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
2: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
3: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Vždycky ho

0: dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělý mood, non-stop, stop, stop.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
5: Vyslev se na to, Franto!
6: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fair ceny celý rok. Bez potisku CZ.
7: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
8: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
7: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
8: Chevrolet,
7: Camaro Bumblebee,
8: Ford Mustang GT,
7: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
8: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
7: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
8: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
9: Firma na zážitky.
2: CZ. Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn. Tyjo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádný terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: All the hits. Fajn. Vždycky hot. Vždycky hity.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

Silnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: www.fineradio.cz.
0: Fine.
3: We are the
2: největší hudební hvězdy.
4: I'm Pink Panthers.
5: Hey, it's Noah Kahan.
6: Hey, it's Ella Langley.
2: Sleduj Fine.
0: Fine.
7: Turn it up. Turn it up.

0: Atención, señoras y señores!
1: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
0: Yeso!
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
0: La Tropical!

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Music.
3: Fine.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít něj ten správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
0: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Míň vybírání, víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme teky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne. Fajn.
1: Franto, kde jsou ty maliny?
2: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
1: Taky zavakuovaný.
3: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
4: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
5: Matrace za hubičku.
6: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
7: Čau, tady Sofian.
8: Ahoj, já jsem Pam Rabbit.
6: Posloucháš Fajn Radio? Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
9: Od pondělí do čtvrtka.
6: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?

0: světová herní špička míří k dědkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dědka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
3: No jo, a zas to musím řešit já.
4: Tak příště domo.
5: Domo-elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.

0: Taky ty řešíš život.
1: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hi, I'm Gracie Abrams.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
5: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na ně.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop, stop, stop.
0: Fajn.
2: Vždycky hot,
0: vždycky fresh.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správný vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
1: Sleduj Fajn Rádio na Instagramu.
0: Zábava, hudba a spousta překvapení.
1: Připoj se k nám a užívej si každou vteřinu. Fajn.
2: Fajn.
4: I'm Lily Greepy.
5: It's Sabrina Carpenter.
1: Music. Fajn.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilletto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilletto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilletto.cz.
1: Některé věci se do rádia nevejdou.
2: Naštěstí existuje internet.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube.

0: fun. Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Poslouchej Fajn online přes webovky fajnradio.cz. Here we go.